0: Dobré ráno, teraz je 6 hodín 47 minút. Naša chuť objavovať svet počas leta síce narastá, ale cestovateľské správanie prechádza zmenou. K záujmu o lietanie do rôznych destinácií prispievajú aj dobré ceny za letenky. Aký je záujem o nákup leteniek, sa Marcela Jedináková pýta hovorkyne portálu na vyhľadávanie a predaj leteniek Danieli Chovancovej.
1: Slováci chtějí cestovať a nevzdávají sa cestování. Aktuálne zaznamenávame zhruba o čtvrtinu více rezervací, než jsme měli loni touto dobou pro cestování na léto. A dobrá zpráva pro slovenské cestovatele je také to, že i ceny těchto rezervací jsou zhruba o 13% nižší, než byly loni touto dobou.
2: Na čele rebríčka nejpopulárnějších letních krajín, kam se Slováci chystají cestovat, jsou aj tento rok Taliansko a Španělsko.
1: Na třetím místě vidíme Řecko, ale jsou tam i nějaká překvapení. Velkým překvapením a skokanem o hodně příček v tomto žebříčku je Polsko. Mnohem víc Slováků se chystá do Polska, zejména na sever. A další trendy patří například Belgii, kde máme o téměř 80% více rezervací než loni, nebo Norsko, kam máme o 50% rezervací více než loni. A naopak takový meziroční pokles zájmu vidíme u, řekli bychom, možná tradičních letních destinací, takových těch plážových, jako je Bulharsko nebo Malta a i Chorvatsko.
2: Skutočně dynamické změny však vidno na úrovni konkrétních míst, kde se do popredia tlačí nové destinace.
1: Absolutním skokanem letošního léta je italské Palermo, které se z loňské 41. příčky posunulo na 6. a chystá se tam letět 5x víc Slováku než loni.
2: Cestování zahrňa príliš veľa změn a s tým spojený stres, preto špecialisti prinášajú možnosti zostaviť si vlastnú cestu s konkrétnymi, na seba nadväzujúcimi letmi. Pokračuje viceprezident technologickej spoločnosti zameranej na vyhľadávanie a predaj leteniek Michal Šindeláš.
3: Jestli ste niekedy zažili situáciu, kdy potrebujete cestovať vytíženého letiště, které nabízí desítky, možná ještě víc alternativních letů během podobného času odletu. Zorientovat se v zobrazení, jak je tradičně nabízeno a ve výsledcích letů je poměrně komplikované a proto jsme představili novou možnost, jak si vybrat tu nejlepší kombinaci. To znamená, vidíte, jak jsou lety zhlukované podle daných časových oken a můžete si naklikat let po letu a jak vaše finální letenka bude vypadat.
2: Ceny leteniek s odletmi z Bratislavy a okolitých letísk sú pomerne lacné, a to aj napriek súčasnej nepriaznivej geopolitickej situácii. Čím je to spôsobené, objasňuje Daniela Chovancová.
1: V Európe a zejména na našich trzích tady středoevropských je veľký podíl nízkonákladových aerolinek, ktoré pro letošní sezonu otevřely i nové linky, ktoré loni nebyly. Takže ta konkurence v Európe na vnitroevropských letech je pomerne vysoká, takže pořád drží ty ceny, řekl bych, pod kontrolou.
0: Ďalším dôvodom je, že veľa najmä rodinných rezervácií leteniek bolo robených v predstihu už v januári, teda v čase, keď bola ešte situácia celkom pokojná.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě

tady vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

Milé poslucháčky a milí poslucháči, život Williama Didiáša je plný hudby a radosti z nej. Hudba je život, ako sám hovorí.

Milí poslucháči, reláciu Husličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.